0: 继续回到五二世界杯，刚才我们看到了韩国队主教练洪明甫的采访，对于赛前的表达了他对比赛的观点和态度。我们接下来呢，把时间交给小蔡，让他来介绍一下捷克队的情况。
1: 好的，我戴一下眼镜，我准备好了，给大家翻译一下。
2: 这是
1: 世界杯的第一场比赛，您更紧张还是球员们更紧张？我觉得今天是个好日子，我不太想用紧张这个词，更准确的说是一种兴奋，能够感受到全队的那种兴奋感。对手看起来是很有自信的，但肯定也存在了一些弱点。
2: Jižní Korea působí dost sebevědomně, ale určitě má nějaké slabiny, určitě jste je našli, tak kdybyste mohl třeba jednu zmínit a jak ji využít?

0: 定也是发现了他们的弱点，能具体说一下吗？具体打算如何利用这些弱点？世界上没有哪支球队是没有弱点的，当然也分析了他们的弱点。至于能否利用好，到了场上才能见分晓。
1: Dění na hřišti a tím bych asi takhle odpověděl.
2: Vy jste včera říkal, že máte jasnou o sestavě, tak kde jste nejvíce přemýšlel a jak jste nakonec zvolil tu variantu?
1: Z hlediska...